0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nech je teba chváliť. Ochotné je moje srdce. Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých chvál, duša

spievaj. Tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy. Nebo být najednou velmi vážně nemocen. Ztratit milovaného člověka. Nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.